Měl jim hodit? Měl jim moje? Měl jim jeho? Měl jim hodit? Byli vyber.